že se přiblíží otevře se a ani do něj vstoupí, že bude místo zavedlou loží, že vzdálenosti se jako houže vzkroutí. Jsou těsní, místo rtů mají ozubená kola, s očím svítí rozbité flašky, jsou to pomníky věčné.

nasedli a začali dřímat bez starosti a bez zájmu, jestli jízda nemění svůj dosavadní směr. Motor klukot přinesl sen o tom, že jsou schouleni znova zpět pod mlačným srdcem. Zbytky jejich lidských tváří rozsávaly klapy světel, jen kabáty se vyrožují v příští ledových ker. Stížení tím, že chytli místa, svinuli se do sedadel a denní zlobu vypustili do pupečních šňůr. Zapomněli na řidiče, na cíl cesty s probuzením, na to, že možná někdo z nich je černý pasažér. Mysleli si, že naslouchají harmonii sfér, zdálo se jim, že tíže zmizela z jejich těl. Zapomněli, že je veze z Uánu, jako každodenně absolutně.

destino. Rozhavené vlákno vyčerpaný vzduch. Vyrobím si svoji vlastní tmu. Ruku dám na ruku a prsty sevřu. Bohužel to jinak nejde, než že si přitom sám sobě ruce svážu.